jag gropies teda, a jak hroupie jí. Slyšíte, jak hnusně sténá, a jak hnusně sní. Slyšíte, co svače sténá, a co svače